0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na další zprávy. S dětmi můžeme v Uničově častěji navštěvovat dopravní hřiště v parku. Do konce srpna tu má rozšířenou otevírací dobu. Vedle víkendů se mohou děti v Uničově učit pravidla dopravního provozu taky v úterý a ve čtvrtek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dva stánky z náměstí v Mohelnici zmizí. Jak píše mohelnický zpravodaj, narušovali architektonickou koncepci centra. Radnice jeden nevyužitý stánek odstraní úplně a druhý nahradí novou stavbou vyhovující stylu města. Zásadní proměnou projde řeka Desná v Rapotíně na Šumpersku. Brzké úpravy mají ustálit její tok a obnovit průtočnost. Stavbaři umístí do vybraných úseků koryta 34 stabilizačních pásů. Píše o tom web Rapotín.cz. Bourání začíná. Demoliční firma se pustila do vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Musí se odstranit do půlky prosince. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Co dělá?
3: Ten stotonový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z té jižní části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
2: Říká ke způsobu bourání vyhořelé budovy ve Zlíně zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
1: Sport.
2: Fotbalová Sigma Olomouc dlouhodobě scháněla hráče na levou stranu obrany a už ho má. Potvrdila příchod rychlého švédského obránce Antona Ekerota. Je historicky prvním švédským hráčem v Sigmě.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká The Avenger. Francouzský producent, který si získal srdce fanoušků svým unikátním spojením Deep House a melancholických melodií. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese klid i energii zároveň. The Avenger umí vytvořit atmosféru, která tě pohltí a zároveň rozhýbe. Připrav se na zvuk, co tě vezme na cestu plnou emocí a tanečních rytmů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou

0: Fajn Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě do

Tady je tvoje metropole, Alan Fitzpatrick, britský DJský genius, který vkládá do svých tracků tolik energie, že tě to vezme na pořádnou jízdu. Jeho zvuk je jako pořádná dávka espressa. Silný, intenzivní a přesně to, co potřebuješ, když chceš nakopnout den nebo noc. Tak zůstaň naladěnej, protože na metropole tě čekají další taneční perly.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme interpreta ATB, německého producenta, který svou hudbou míchá trance s emotivními melodiemi a vytváří tak nezapomenutelné zážitky. Jeho skladby jsou jako noční jízda, kdy tě pohltí rytmus i emoce zároveň. ATB je jako ten kámoš, co ti přinese hudbu, která tě vezme na cestu plnou energie i klidu. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku hudební elegance.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou party. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení,

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. S dětmi můžeme v Uničově častěji navštěvovat dopravní hřiště v parku. Do konce srpna tu má rozšířenou otevírací dobu. Vedle víkendů se mohou děti v Uničově učit pravidla dopravního provozu taky v úterý a ve čtvrtek.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dva stánky z náměstí v Mohelnici zmizí. Jak píše mohelnický zpravodaj, narušovali architektonickou koncepci centra. Radnice jeden nevyužitý stánek odstraní úplně a druhý nahradí novou stavbou vyhovující stylu města. Zásadní proměnou projde řeka Desná v Rapotíně na Šumpersku. Brzké úpravy mají ustálit její tok a obnovit průtočnost. Stavbaři umístí do vybraných úseků koryta 34 stabilizačních pásů. Píše o tom ve Rapotín.cz. Bourání začíná. Demoliční firma se pustila do vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Musí se odstranit do půlky prosince. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Co dělá?
4: Ten stotonový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z tejší části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
3: Říká ke způsobu bourání vyhořelé budovy ve Zlíně zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
0: Sport.
3: Fotbalová Sigma Olomouc dlouhodobě scháněla hráče na levou stranu obrany a už ho má. Potvrdila příchod rychlého švédského obránce Antona Ekerota. Je historicky prvním švédským hráčem v Sigmě.
0: Radio Metropole.
2: Víc muziky. Víc energie.
0: Víc energie.

0: taky žít.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: V našem rádiu další reklamní rozhovor startuje právě teď. Je mladá, talentovaná, ambiciozní, slyšíte ji ve znělkách i předělech našeho vysílání. Hraje divadlo, zpívá s kapelou For Good a zdá se, že si plní všechny své sny. Na telefonu vítáme olomouckou herečku a zpěvačku, naši kamarádku Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
3: Ahoj Luky, zdravím posluchače.
2: Můžeme mít pocit, že žiješ vysněný život. Je to opravdu taková pohoda?
3: Je to náročné, pohoda to úplně jako vždycky není, ale žiju si svůj sen. Jsem vděčná za to, že se mi daří plnit své sny.
2: My si voláme i proto, že s kapelou For Good představujete nový single a videoklip Světlo a stíny. Co vás inspirovalo právě k téhleté písničce a co bys o ní chtěla prozradit?
3: Videoklip Světlo a stíny, samotný nápad z toho to zasadit do toho retra do 60. let, do staré československé televize, do vysílání, to byl nápad našeho producenta Borise Karlofa, který byl zároveň i režisérem. To je takový můj protest song, je to ta chvíle, kdy se člověk rozhodne být sám sebou, neposlouchat to, jak by měl žít, všechno dělat podle ostatních, hlavně aby byli ostatní spokojení.
2: Všem našim posluchačům doporučujeme, aby si našli na internetu Natálii Tichánkovou For Good videoklip Světlo a stíny. Já když jsem to viděl poprvé, úplně jsem měl skutečně pocit, že jsme se přepli do té televizní estrády ze 60. let. Co bylo při tom natáčení nejnáročnější?
3: To byla nesmírná zábava, takže asi nic, my to strašně užíváme. A teď, když se na to díváme, tak nás to nesmírně baví, stejně jak tanečník Petr Popov, který tam je trošku znázorněním každého z nás, každého, kdo se rozhodne prostě urvat těm konvencím a

0: Vydáte Světlo a stíny na klasické gramofonové desce.
1: Celé album Světlo a stíny je trošku zasazené do těch 60. let. Já jsem svoje party pěvecké zpívala na mikrofon z 56. od Ellie Fitzgerald. V té rychlosti těch streamovacích služeb prostě myslím si, že tohle má svoje kouzlo.
0: A to nejlepší je, že my, posluchači, fanoušci se na té desce můžeme podílet, můžeme na tom mít svůj finanční podíl.
1: Na Hit Hitu nabízíme právě odměny, kde si můžete koupit nějakou odměnu. Máme tam třeba hudební lekci s někým z nás, nebo akustický koncert a tak dále, nebo jenom poděkování. Takže zkrátka na Hit Hitu, když si zadáte prostě projekt Natálie Tichánková Světlo a stíny na vinilu, tak nás tam najdete.
0: Naším hostem byla Natálie Tichánková, olomoucká herečka a jeden z hlasů našeho vysílání a také zpěvačka kapely For Good. Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať má nový single Světlo a stíny spoustu fanoušků. Naslyšenou.
1: Děkuji moc, ahoj.
0: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
2: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole, M People, jsou britská dance-popová kapela, která už v 90. letech přinášela hity plné energie a pozitivní nálady. Jejich hudba je jako ten kámoš, co ti vždycky zvedne náladu a rozhýbe každou párty. M People mají styl a groove, který tě dostane hned na první poslech. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další legendy.

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti přijde.

tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy neztratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká

0: dnešní den.
1: Berani, je léto, tak si vyhoďte z kopítka. Býci, vás vždycky potkáme s úsměvem a nad věcí. Blíženci, zkuste vypnout mobil, počítač i sebe. Raci, víte, že v jednoduchosti je síla. Lvi, pokud chcete zhubnout, zakažte si večerní přejídání. Pany, vy si pěkně v klidu, urovnejte své myšlenky. Váhy, o tomto víkendu dokonale zregenerujete. Štíři, rozmazlujte se a myslete pozitivně. Střelci, možná by to chtělo nějakou dobrodružnou zábavu. Kozorozi, buďte víc s rodinou. Vodnáři, stíháte všechno, co si naplánujete. A co my ryby? Jsme docela šikulky, protože vymyslíme aktivitu, která nás nebude stát ani kačku.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Rádio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Milk and Sugar. Německé duo, které už dlouhá léta vládne taneční scéně svým mixem house beatů. Jejich hudba je jako sladký drink, co ti osladí den a rozhýbe nohy. Milk and Sugar jsou jako ti kámoši, co vědí, jak udělat pořádnou party a jejich skladby prostě nelze vynechat. Připrav se na styl plný groovu, energie a chytlavých refrénů, které tě dostanou hned od prvních taktů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Matouma je norský DJ a producent, který do taneční scény vnáší svým zvukem vždycky pozitivní vibe a skvělou energii. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na party přinese dobrou náladu a nenechá tě sedět. Umí mixovat chytlavé beaty s tropickými melodiemi tak, že tě dostane na taneční parket ať si kdekoliv. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Evu Farnou, česko-polskou zpěvačku, která kombinuje silný hlas s energickým popem a rockem. Její hudba je jako ten kámoš, co tě vždycky nakopne a připraví na pořádnou jízdu. Eva je známá svou upřímností a energií, která tě chytí už od prvních tónů. Její styl je svěží, dynamický a plný emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jäna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jäna je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další

Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radiometropole. Víc muziky, víc energie.

0: Svatova Břinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Břinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
5: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské Svatova Břinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
6: Tvoje ráno.
7: Tvoje rádio.
6: Rádio Metropol.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem rádiu další reklamní rozhovor startuje právě teď. Je mladá, talentovaná, ambiciozní, slyšíte ji ve znělkách i předělech našeho vysílání. Hraje divadlo, zpívá s kapelou For Good a zdá se, že si plní všechny své sny. Na telefonu vítáme olomouckou herečku a zpěvačku, naši kamarádku Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj Luky, zdravím posluchače.
1: Můžeme mít pocit, že žiješ vysněný život. Je to opravdu taková pohoda?
2: Je to náročné, pohoda to úplně jako vždycky není, ale žiju si svůj sen. Jsem vděčná za to, že se mi daří plnit své sny.
1: My si voláme i proto, že s kapelou For Good představujete nový single a videoklip Světlo a stíny. Co vás inspirovalo právě k téhleté písničce a co bys o ní chtěla prozradit?
2: Videoklip Světlo a stíny, samotný nápad z toho to zasadit do toho retra do 60. let, do staré československé televize, do vysílání, to byl nápad našeho producenta Borise Karlova, který byl zároveň i režisérem. To je takový můj protest song, je to ta chvíle, kdy se člověk rozhodne být sám sebou, neposlouchat to, jak by měl žít, všechno dělat podle ostatních, hlavně aby byli ostatní spokojení.
1: Všem našim posluchačům doporučujeme, aby si našli na internetu Natálii Tichánkovou For Good videoklip Světlo a stíny. Já když jsem to viděl poprvé, úplně jsem měl skutečně pocit, že jsme se přepli do té televizní estrády ze 60. let. Co bylo při tom natáčení nejnáročnější?
2: To byla nesmírná zábava, takže asi nic, my to strašně užíváme. A teď, když se na to díváme, tak nás to nesmírně baví, stejně jak tanečník Petr Popov, který tam je trošku znázorněním každého z nás.

0: Vydáte Světlo a stíny na klasické gramofonové desce.
1: Celé album Světlo a stíny je trošku zasazené do těch 60. let. Já jsem svoje party pěvecké zpívala na mikrofon z 56. od Ellie Fitzgerald. V té rychlosti těch streamovacích služeb prostě myslím si, že tohle má svoje kouzlo.
0: A to nejlepší je, že my, posluchači, fanoušci se na té desce můžeme podílet, můžeme na tom mít svůj finanční podíl.
1: Na Hit Hitu nabízíme právě odměny, kde si můžete koupit nějakou odměnu. Máme tam třeba hudební lekci s někým z nás, nebo akustický koncert a tak dále, nebo jenom poděkování. Takže zkrátka na Hit Hitu, když si zadáte prostě projekt Natálie Tichánková Světlo a stíny na vinilu, tak nás tam najdete.
0: Naším hostem byla Natálie Tichánková, olomoucká herečka a jeden z hlasů našeho vysílání a také zpěvačka kapely For Good. Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať má nový single Světlo a stíny spoustu fanoušků. Naslyšenou.
1: Děkuji moc, ahoj.
0: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na další zprávy. S dětmi můžeme v Uničově častěji navštěvovat dopravní hřiště v parku. Do konce srpna tu má rozšířenou otevírací dobu. Vedle víkendů se mohou děti v Uničově učit pravidla dopravního provozu taky v úterý a ve čtvrtek.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dva stánky z náměstí v Mohelnici zmizí. Jak píše mohelnický zpravodaj, narušovali architektonickou koncepci centra. Radnice jeden nevyužitý stánek odstraní úplně a druhý nahradí novou stavbou vyhovující stylu města. Zásadní proměnou projde řeka Desná v Rapotíně na Šumpersku. Brzké úpravy mají ustálit její tok a obnovit průtočnost. Stavbaři umístí do vybraných úseků koryta 34 stabilizačních pásů. Píše o tom web rapotin.cz. Bourání začíná. Demoliční firma se pustila do vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Musí se odstranit do půlky prosince. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Co dělá?
3: Ten stotonový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z tejší části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
2: Říká ke způsobu bourání vyhořelé budovy ve Zlíně zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
0: Sport.
2: Fotbalová Sigma Olomouc dlouhodobě scháněla hráče na levou stranu obrany a už ho má, potvrdila příchod rychlého švédského obránce Antona Ekerota. Je historicky prvním švédským hráčem v Sigmě.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vyšplhají k 24 až 28 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam rtuť teploměru vystoupá k 21. Vítr bude foukat slabý. Prostě ideální počasí na to vyrazit k vodě. Na Hané se navíc ani nemusíme vyloženě bát, že nás tam poštípou komáři. Jejich aktivita je totiž nepatrná až mírná.
1: Víc energie. Víc

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce.

0: den.
1: Berani, je léto, tak si vyhoďte z kopítka. Býci, vás vždycky potkáme s úsměvem a nad věcí. Blíženci, zkuste vypnout mobil, počítač i sebe. Raci, víte, že v jednoduchosti je síla. Lvi, pokud chcete zhubnout, zakažte si večerní přejídání. Pany, vy si pěkně v klidu urovnejte své myšlenky. Váhy, o tomto víkendu dokonale zregenerujete. Štíři, rozmazlujte se a myslete pozitivně. Střelci, možná by to chtělo nějakou dobrodružství, družnou zábavu. Kozorozi, buďte víc s rodinou. Vodnáři, stíháte všechno, co si naplánujete. A co my ryby? Jsme docela šikulky, protože vymyslíme aktivitu, která nás nebude stát ani kačku.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
8: Pro šmejdi Zlín s Baťapasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťapas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťapas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
9: Posloucháš?
0: Radio

0: stropy, vedra. A kdo nemá doma klimu, cítí se jako v sauně. Tady jsou top 4 tipy, jak to změnit a schladit naše rozpálené byty. Přes den zatáhněte žaluzie nebo závěsy hlavně na straně, kam svítí slunce. A větrejme buď brzy ráno, nebo večer. V kuchyni zbytečně nevařme, nepečme, nerozpalujme sporáky ani trouby. Pokud máte ventilátor, postavte před něj misku s ledem anebo zmraženou pedláhev. Vzduch bude potom působit příjemně chladněji. A za čtvrté, zajeďte do obchodu koupit mobilní klimu. Pořídit se dá od 5 000 korun, nebo si objednejte klasickou klimatizaci. U normálního bytu jsme někde kolem 30-40 tisíc. Teď už víme, jak doma zvládnout prázdninová vedra. Neupečte se a nechejte se osvěžovat vaším letním rádiem.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Tohle je Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Co nového okolo vody v Olomouci? Pravidelnou technologickou odstávkou prochází plavecký stadion v Olomouci. Během této doby je krytý bazén, včetně sauny, uzavřen. A znovu se otevře v pondělí 17. srpna. Letní areál plaveckého stadionu zůstává v provozu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice aktuálně hledá stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
4: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
3: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Úhlednější ulice v Kroměříži. Radnice nechá ohradit některá stanoviště kontejnerů ve městě a v místní části Vážany k zamezení roznášení odpadu větrem. Zástěny zakryjí hnízda tam, kde nelze vytvořit podzemní kontejnery.
1: Sport.
5: Přidáváme ještě aktuální sport. Mezinárodní volejbalová federace rozhodla o návratu Ruska do mezinárodních soutěží. U pořadatelů mužského mistrovství světa 2027 však narazila. Polsko dalo jednoznačně najevo, že ruským reprezentantům neudělí víza pro vstup do země. Polský volejbalový svaz i vláda to zdůvodnili morálními principy a pokračující ruskou agresí na Ukrajině. Ruská strana následně oznámila, že se ze šampionátu dobrovolně odhlašuje, přičemž krok zdůvodnila obavami o bezpečnost hráčů a odmítnutím politických her. Tolik víkendové zprávy, přidávám počasí a dopravu, buďte s námi.
6: Radio Metro.cz, online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole, co na sebe.
5: Dnes si od úplného horka na chviličku oddychneme. Teploty se vešplhají na velmi příjemných 24 až 28 stupňů, takže se neuvaříte ani na procházce, ani ve frontě na klobásku na hřišti. Srážky nehrozí a do historického rekordu 36,8 z roku 2015 budeme mít dneska dost daleko. Víme, jak bude. Sobota i víkend skoro jasný až polojasný, teploty 26 až 30 stupňů.
7: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Zdravíme za volant, pozor u zubří, záchranné práce po nehodě osobáku, hasiči i záchranáři na místě. Na dálnici D1, kilometr 215, nás čeká zdržení, tady stojí porouchaný kamion, dejte si pozor ještě na hlídky, měří se u Velkého Opatovce, v Kroměříži na Kojetínské a taky na trase z Vážan na Tlumačov. Dobře dojeďte.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Je sobota 8. srpna, dneska je Mňau den, vysvětlím za chvilku. Seznam oslavenců je nabitý, svíčky na dortu sfoukává tenisový majstro Roger Federer, Oscarová legenda Dustin Hoffman, kanadský krasavec Shawn Mendes nebo kytarový virtuos Štěpán Rak. Slavíme i lokálně u nás, narozeniny má olomoucká házenkářská legenda a čtyřnásobný nejlepší házenkář České republiky David Juříček a taky elitní daňový poradce Richard Sokol. Pánové, všechno nejlepší. Na závěr ještě perlička, v tento den v roce 1963 došlo v Anglii k velké slavné velké vlakové loupeži. Pamatujete, gang 15 chlapíků z poštovního vlaku ukořistil 2,5 milionu liber v malých bankovkách. Ať už slavíte svátek nebo narozeniny, užijte si den naplno, legálně a v naprosté pohodě. Svátek má dneska Soběslav a Mňau den připomíná oficiální Mezinárodní den koček. Je sobota 8. srpna.
0: Metropole právě dnes.
2: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
3: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
2: Floria léto, výstava, která roste s vámi.
4: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
9: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
8: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
0: Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, že naše rádio můžete poslouchat doma, v práci, za volantem nebo taky na letecké dovolené u moře. Ano, leteckým dovoleným se věnujeme v našem prázdninovém speciálu Pas anebo občanka. A které suvenýry nám mohou po návratu pokazit radost z dovolené? I to jsou témata, které teď probereme s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všichni posluchače.
1: Těšíme se na leteckou dovolenou. Otázka zní, kdy potřebujeme na letišti mít cestovní pas a kdy nám stačí jen obyčejná občanka.
2: Pokud cestujete v rámci Evropské unie, tak stačí občanský průkaz. Jakmile ale letíte mimo Evropskou unii nebo schengenský prostor, potřebujete už cestovní pas. Je důležité si tuto informaci ověřit už před cestou, protože každá destinace má svá pravidla. Velmi důležitá je platnost dokladů. Některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu, takže nestačí, že platí po dobu dovolené.
1: Každá dovolená jednou skončí. A potom nasedneme zpátky do letadla a letíme domů. A člověk by mohl mít potřebu si z té dovolené sebou něco vzít. Třeba mušle, korály, písek, kamínky, oblázky. Na co si dát pozor při návratu ze zahraničí? Co si raději do kufru nepřibalovat? Co může způsobit problémy?
2: Určitě je dobré myslet na to, co si ze své dovolené vezete zpět. Zejména potraviny, alkohol, tabák mají své různé omezení. Další věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je přesně tak, jak říkáte, mušle, korály nebo výrobky z chráněných živočichů. Ne všechno, co si můžete koupit na dovolené, si můžete legálně přivést domů. Platí vždy to, že pokud si nejste jistí, je lepší si to předem ověřit.
1: No, nejenom, že bychom potom mohli mít problémy na letišti, ale také s letišní policií.
2: Přesně tak.
1: Děkujeme za další užitečné tipy. Přejeme šťastnou cestu všem dovolenkářům s Kateřinou Pustějovskou. Z letiště Ostrava dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
3: Metropole.

Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš. Kde stojí kolony, jaké je počasí na Moravě a kam zajít na dobrou pizzu. To všechno a mnohem víc u nás. U nás. Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Senicí na Hané, nyní je tu výluka. Vlaky tu nebudou jezdit až do 18. srpna. Provoz tu zajistí náhradní autobusová doprava podle výlukového řádu. Podrobně na webu ČD.cz.
4: Vlaky v úseku Senice na Hané, Kostelec na Hané, Prostějov, hlavní nádraží pojedou bez omezení. Informace k výluce, včetně výlukového jízdního řádu, jsou k dispozici na webu Českých drah a také v aplikaci Můj vlak. Výlukové jízdní řády budou zveřejněny také ve všech dotčených stanicích a zastávkách.
3: Doplňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči, po novém už jezdíme na Šumpersku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že skončila oprava úseku silnice 11 mezi Olšany a Vyšehořím. Silničáři tu od června opravovali rozsáhlé trhliny po dlouhodobém dopravním zatížení. Nicméně dále na silnici 11 na severu Olomouckého kraje se ještě pracuje. Dělníci na místě ještě dokončují drobnosti, už tedy převážně bez omezení provozu této silnice vedoucí dále na Králíky. Rekonstrukce vyšla na skoro 26 milionů korun.
5: Sport. Nejlepší česká plavkyně Bára Simanová se po dlouhé pauze zaviněné zdravotními potížemi vrací na scénu. Chystá se na mistrovství Evropy v Paříži. Naše reprezentantka bude obhajovat dvě zlaté medaile z Bělehradu, tentokrát však bude čelit výrazně silnější konkurenci. Jejím hlavním cílem je posunout své osobní maximum na 200 volným způsobem pod hranici 1,55. V Paříži čeká náročný program, včetně stovky králů, motýlka a štafety, přičem v hledišti podpoří i její partner, čerstvý mistr světa v šermu, Aleksandr Šupenič. Tolik víkendové zprávy, máme i počasí a dopravu, tak poslouchejte dál.
6: WhatsApp Metropole, 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky, 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víkend nám namíchá přímo ideální drink na obloze. Sluníčko, mírný vánek, pohodových 27 až 30 stupňů Celsia, žádné brutální tropy, žádné deštníky. A jen tak pro představu, v roce 1833 naměřili v tento den pouhých 8,9 stupně. Kraťa si natáhnout, úsměv nahodit a hurá ven. Víme, jak bude, víkend slunečný, teploty do 30 stupňů.
2: Radio Metropole, za volantem.
5: D1, kilometr 265 ve směru na Ostravu, odstavený osobák. Problémy jsou taky u Zubřína v Setínsku, kde po havárii osobního auta probíhá vyšetřování nehody. Policejní hlídky hlásíte v Hranicích, při průjezdu D1 u Přerova, přímo u odstaveného auta, a v Kroměříži stojí na Chropínské. Dobře dojeďte taky v sobotu.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tvoje dopoledne?

0: od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
1: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
4: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Svatovavřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatovavřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
7: Radio Metropole.
8: Metropole.

Posloucháš Rádio Metropole, ať je sucho nebo prší, Majda loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Tentokrát se mrkneme na ploutev interpretovi, co si říká Das Adi. Tento rapper totiž na začátku července vydal debutové album s názvem Kaiser 2. I když by leckoho dvojka v názvu prvního alba mohla poplést, název odkazuje na Adiho nejúspěšnější hit Kaiser a stejnojmenný oceňovaný videoklip z roku 2022. Adi nadchne všechny posluchače, kteří mají rádi, když se hudebník umí představit ve vícero polohách. Album nabízí songy energické, melancholické, agresivní, ale i romantické. Uspokojí i milovníky zajímavých textů. Těm je totiž díky Adiho daberské zkušenosti skvěle rozumět. My si teď z desky Kaiser 2 pustíme song Možná. Tohle je Možná od Das Adiho.

Mám jeden pokus a tak strašně málo času, nemůžu si uložit ve hře postup. Life není game a ten life máš jenom jeden. Byl jsem u doktora, nafasoval plata, Eko, Deskobara, Ritalin a Xanax. Prsel haní těla, není to zadá.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Informace pro vás, ať máte přehled. Zavítáme do Olomouce. Agáve vykvetla v kaktusovém skleníku výstaviště Flora. Exotická rostlina vykvete jen jednou po několika desítkách let a pak odumře. Ještě stále květ můžeme spatřit. Podívaná potrvá asi do půlky srpna.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Co nového vznikne ve Svitavách? Obyvatelé o tom rozhodli ve sdíleném rozpočtu. U volejbalových kurtů vznikne nová venkovní posilovna a na stadionu veřejné volejbalové hřiště. Obě novinky město postaví nejpozději příští rok, píše o tom Deník. Dopravní stavby v regionu. Připravuje se stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku. Ten do budoucna odvede z města tranzitní dopravu, která míří na Slovensko. Stavba má začít příští rok. Nyní je tu pyrotechnický průzkum.
3: Pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem, které se v této oblasti odehrály na konci druhé světové války. Podle odborníků procházela v dubnu 45 územím Bučovic a Vyškovska frontová linie při bratislavsko-brněnské operaci. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice,
2: vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rýdl.
4: Sport. Taky ve sportu zůstáváme u nás v regionu. Volejbalistky VK Prostějov odstartovali v Národním sportovním centru přípravu na novou sezónu. A cíle pro Datart, Extraligu i Český pohár jsou maximální. Klub útočí přímo na medaile a kádr plánuje ještě posílit. Svěřenkyně Petra Zapletala teď ladí kondici a zpočátku trénují v omezeném složení. Postupně se ale připojí i zahraniční posily a další reprezentantky. První přípravné zápasy se odehrají doma na konci srpna proti Olympu Praha a Brnu. Budeme to sledovat, stejně jako máme v Merku počasí i dopravu. Buďte s námi dál.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. Co na sebe.
4: Sobota skoro jasná až polojasná, teploty 26 až 30, v neděli nás čeká výrazné oteplení. Na většině území naměříme 29 až 34 stupňů, chladněji bude snad jenom na severovýchodě. Obloha bude po většinu dne jasná až polojasná, teprve k večeru se může objevit nějaká bouřka. Víme, jak bude. Víkend slunečný, letní, sobota do 30, neděle až do 34 stupňů.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Pozor na cestách, mám pro vás čerstvý dopravní přehled. Největší opatrnost na dálnici D46 z Olomouce na Vyškov za exitem Brodeku Prostějova na 10. kilometru lidi na silnici u odstaveného auta. Další odstavené auto na Krajnici ve Šternberku v Jívavské ulici a taky v Zádveřicích Rakové na 49. Na co si dát pozor? No, na rychlost a policii. Hlídky jste viděli na D1 u exitu Kojetín, na D46 u Brodku Prostějova, přímo ve Vyškově v ulici Tržiště, stojí v Poličce na Hegerově ulici. Radary potkáte i ve Zlíně na Mariánském náměstí a v ulici Mezilesí. Dobře, dojeďte.
0: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie.

0: luskni.cz.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
1: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Nádvoříčko, první dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
3: Posloucháš?
0: Radio Metropol.

0: Radio Metropole. Kam vyrazit?
1: Taky v sobotu víme, kam vyrazit. Pokud máte chuť na divadlo, olomoucký Leťák dnes kláká na tragédii paní Bovaryová, v neděli na hudební show Adama Plachetky a Ondřeje Havelky. V neděli vás navíc na Poděbradech pobaví i šťavnaté divadelní horory z Poděbrad. Slavit se bude na Hodech ve Štěpánově s písničkami Ivety Bartošové, v neděli s Děda Mládek Illegal Bandem a samozřejmě i s naším rádiem. Nadupané Hody pokračují s naším moderátorem Štěpánem v Přerově, kde to rozjedou Olympik, Janka Kiršner nebo Kamil Střihavka. Rodiny s dětmi natchnou lidové koniny v Příkazích, pohádkové nádvoříčko na zámku v Prostějově nebo hrad Sovinec se Šermíři a Sokolníky. Rockeři by neměli minout sobotní hranice s německými Freedom Call a sportovci nedělní běžecký závod Run and Rave u olomoucké Olympie. Jestli plánujete koupačku, schlaďte se na Poděbradech, Náklu i na koupalištích po celém regionu a v kinech vás čeká nový Spider-Man i dětská tlapková patrola.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit? Letní vibe Rádia Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Řidiče v Olomouci čeká v Křelovské ulici dopravní omezení. Kvůli stavbě na železničním přejezdu bude silnice 635 od 8. do 11. srpna uzavřena. Místo tedy budeme muset během těchto dní objet po značené objížďce.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Je čas využít nový depozitář. Vlastivědné muzeum v Olomouci stěhuje své archeologické sbírky do nového depozitáře na Wittgensteinově ulici. Během srpna tam přemístí 100 000 nálezů ze skladů v Chudobíně i z centra Olomouce. Jak píše ČTK, pracovníci muzea každý nález zkontrolují, znovu označí a uloží do moderních regálů. Nový depozitář Národního památkového ústavu otevřený v červnu stál 60 milionů korun a pojme téměř 17 000 beden s artefakty. Kyslík ubývá potokům, řekám, rybníkům a dalším vodním plochám na Blanensku. Jak píše deník, vysoké teploty a dlouhé sucho snížily hladiny i kvalitu zdejší vody. Rybáři se tu obávají velkých úhynů ryb. Část chovných vod, které vysychaly, už raději s předstihem vylovily.
0: Sport.
3: Neseme taky novinky z olomouckého hokejbalu. Klub HBK Olomouc, dříve All Blacks, buduje od nuly stabilní základnu a bojuje za to, aby sport pro děti znamenal především skvělou partu a dobré mezilidské vztahy, nejenom nahánění výsledků. Předseda klubu Petr Hanák a trenér přípravky Tomáš Martínek v rozhovoru popisují náročné začátky i současný nárůst zájmu. Klub se zaměřuje výhradně na mládež, od nového roku vystupuje pod novou olomouckou identitou HBK Olomouc s orlicí v logu a intenzivně usiluje o vybudování kvalitního zázemí s bezpečným plastovým povrchem přímo v Olomouci. Celý rozhovor si teď můžete přečíst na webu report.cz. Tolik další zprávy, díky, že posloucháte. I o víkendu.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. Co na sebe.
3: V neděli se vrací tropy v plné parádě. Teploměry vyletí až na 34. Stín bude opět žádané zboží. Večer se ukáže mrak s přeháňkou anebo bouřkou. Mrkneme na další týden. V pondělí přitopíme pod kotlem ještě víc. Čeká nás minimálně 35 stupňů ve stínu. Místy se do toho zamíchají bouřky. V úterý a ve středu si nad chvilku odfrkneme na přijatelných 26 až 31. Od čtvrtka se zase do toho léto pořádně opře a vyhřeje nás na kompromisních 36 stupňů Celsia. Víme, jak bude, no vlastně bude hezky. Občas bouřky, teploty nad 30, skvělé léto pokračuje.
1: Radio Metropole, za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady a začínáme na D35. Od Mohelnice, když jedete na Olomouc, před exitem Křelov, počítejte s komplikacemi. Kilometr 261, stojí tady porouchané auto, zpomalte. Pokud máte namířeno do Velké Bystřice, tady se dořešuje nehoda dvou aut, pozor na cestu. A do třetice Jivavská ve Štartmerku, na krajnici zůstalo odstavené auto. Policejní hlídky jste viděli v Olomouci na Hněvotínské na D35 před exitem Křelov u porouchaného auta. Na D55 stojí hlídky mezi exity Otrokovice sever a Hulín východ a taky u Starého Města na obvyklém kontrolním stanovišti. Dobře dojeďte.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas

0: minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flowtrail, jumplineu, downhill nebo přírodní endurotratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
1: Pro šmejdi Zlín s Baťapasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťapas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťapas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
2: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
4: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
5: Proto ne.
4: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
5: Proto taky ne.
4: Tak proč?
5: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
4: Ale koupil.
5: Fakt?
4: Fakt.
5: Ty jsi nejlepší.
4: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
6: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kirchner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympik. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.

0: pečení holuby přímo do pusy. Tak tady u nás na Moravě teď v létě do pusy létají agresivní vosy.
1: Cože?
0: Ne, nevymýšlím si, přesně to se mi včera stalo.
2: Kristova noho.
0: Přímo mezi rty mi přiletěla vosa a bez milosti mě píchla. Možná si říkáte, že tohle je extrém. No ano, je na druhou stranu. Stačí chvilka nepozornosti, vosa vleze do plechovky s limonádou, schová se do pivní pěny nebo si sedne na sladký zákusek, člověk si ji vůbec nevšimne a dostane žihadlo do rtu 1-2. Co potom dělat? Když nás vosa nebo včela píchne do rtu anebo do úst, přikládáme studený obklad anebo cucáme led. Hlavně chladit to pomůže zmírnit otok. Pokud se ale objeví horší alergická reakce, hůře dýcháme, objeví se otok jazyka nebo krku, případně máme potíže s polikáním, okamžitě voláme 155 a na nic nečekáme. A ještě jedna rada na závěr, my to říkáme tady v rádiu každý den a řekneme to i dneska. Před každým napitím se raději podívejme do plechovky anebo do sklenice, jestli tam není nezvaný okřídlený návštěvník s žihadlem. Domluveno?
3: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
4: Rádio Metropole.
3: A dopolední chill. Ideální soundtrack před obědem. Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Co nového okolo vody v Olomouci? Pravidelnou technologickou odstávkou prochází plavecký stadion v Olomouci. Během této doby je krytý bazén, včetně sauny, uzavřen. A znovu se otevře v pondělí 17. srpna. Letní areál plaveckého stadionu zůstává v provozu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice aktuálně hledá stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
4: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
3: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Úhlednější ulice v Kroměříži. Radnice nechá ohradit některá stanoviště kontejnerů ve městě a v místní části Vážany k zamezení roznášení odpadu větrem. Zástěny zakryjí hnízda tam, kde nelze vytvořit podzemní kontejnery.
1: Sport.
5: Přidáváme ještě aktuální sport. Mezinárodní volejbalová federace rozhodla o návratu Ruska do mezinárodních soutěží. U pořadatelů mužského mistrovství světa 2027 však narazila. Polsko dalo jednoznačně najevo, že ruským reprezentantům neudělí víza pro vstup do země. Polský volejbalový svaz i vláda to zdůvodnili morálními principy a pokračující ruskou agresí na Ukrajině. Ruská strana následně oznámila, že se ze šampionátu dobrovolně odhlašuje, přičemž krok zdůvodnila obavami o bezpečnost hráčů a odmítnutím politických her. Tolik víkendové zprávy, přidávám počasí a dopravu, buďte s námi.
1: Radio Metro.cz, online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole, co na sebe.
5: Dnes si od úplného horka na chviličku oddychneme. Teploty se vešplhají na velmi příjemných 24 až 28 stupňů, takže se neuvaříte ani na procházce, ani ve frontě na klobásku na hřišti. Srážky nehrozí a do historického rekordu 36,8 z roku 2015 budeme mít dneska dost daleko. Víme, jak bude. Sobota i víkend skoro jasný až polojasný, teploty 26 až 30 stupňů.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Jsou tady další rychlé dopravní zprávy. Pozor na D1 z Říkovic na Vyškov, kilometr 260 u exitu Kroměříž východ, odstavené osobní auto. Místo je průjezdné s opatrností. Další odstavená auta na D1 před exitem Říkovice a taky v Oseku nad Bečvou. V Olomouci dvě dopravní komplikace, jednak čerstvá nehoda v ulici Tovární a taky v Dolní Libině, počítejte s další dopravní komplikací. Policejní hlídky hlásíte z Tovární, z D35 u exitu Nemilany, stojí v Mohelnici na Třebovské, na D1 u exitu Kroměříž východ a na exitu Lipník nad Bečvou Trnávka. Stojí taky ve Světlé hoře a u exitu z Vyškova na Brno. Dobře dojeďte.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky. Víc energie.
0: Víc energie.

0: máš zapnuté naše rádio v pravé poledne, což je jasný signál hodit všechno na chvíli za hlavu a dát si něco dobrého. Svátek dnes oslavuje Soběslav a v kalendáři svítí i slavná velká vlaková loupež. Máme připravený rychlý nářez těch největších zajímavostí dneška. Přeju ti dobrý oběd a absolutní pohodku.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
5: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: Metropole právě dnes.
1: Je sobota 8. srpna, dneska je Mňau den, vysvětlím za chvilku. Seznam oslavenců je nabitý, svíčky na dortu svoukává tenisový majstro Roger Federer, Oscarová legenda Dustin Hoffman, kanadský krasavec Shawn Mendes nebo kytarový virtuos Štěpán Rak. Slavíme i lokálně u nás, narozeniny má olomoucká házenkářská legenda a čtyřnásobný nejlepší házenkář České republiky David Juříček a taky elitní daňový poradce Richard Sokol. Pánové, všechno nejlepší. Na závěr ještě perlička. V tento den v roce 1963 došlo v Anglii k velké slavné velké vlakové loupeži. Pamatujete, gang 15 chlapíků z poštovního vlaku ukořistil 2,5 milionu liber v malých bankovkách. Ať už slavíte svátek nebo narozeniny, užijte si den naplno, legálně a v naprosté pohodě. Svátek má dneska Soběslav a Mňau den připomíná oficiální Mezinárodní den koček. Je sobota 8. srpna.
0: Metropole právě dnes.
2: Tohle je
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Senicí na Hané, nyní je tu výluka. Vlaky tu nebudou jezdit až do 18. srpna. Provoz tu zajistí náhradní autobusová doprava podle výlukového řádu. Podrobně na webu ČD.cz.
4: Vlaky v úseku Senice na Hané, Kostelce na Hané, Prostějov, hlavní nádraží pojedou bez omezení. Informace k výluce, včetně výlukového jízdního řádu, jsou k dispozici na webu Českých drah a také v aplikaci Můj vlak. Výlukové jízdní řády budou zveřejněny také ve všech dotčených stanicích a zastávkách.
3: Doplňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči, po novém už jezdíme na Šumpersku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že skončila oprava úseku silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím. Silničáři tu od června opravovali rozsáhlé trhliny po dlouhodobém dopravním zatížení. Nicméně dále na silnici 11 na severu Olomouckého kraje se ještě pracuje. Dělníci na místě ještě dokončují drobnosti, už tedy převážně bez omezení provozu této silnice vedoucí dále na Králíky. Rekonstrukce vyšla na skoro 26 milionů korun.
1: Sport.
5: Nejlepší česká plavkyně Bára Simanová se po dlouhé pauze zaviněné zdravotními potížemi vrací na scénu. Chystá se na mistrovství Evropy v Paříži. Naše reprezentantka bude obhajovat dvě zlaté medaile z Bělehradu, tentokrát však bude čelit výrazně silnější konkurenci. Jejím hlavním cílem je posunout své osobní maximum na 200 volným způsobem pod hranici 1,55. V Paříži čeká náročný program, včetně stovky králů, motýlka a štafety, přičem v hledišti podpoří i její partner, čerstvý mistr světa v šermu, Aleksandr Šupenič. Tolik víkendové zprávy, máme i počasí a dopravu, tak poslouchejte dál.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víkend nám namíchá přímo ideální drink na obloze. Sluníčko, mírný vánek, pohodových 27 až 30 stupňů Celsia, žádné brutální tropy, žádné deštníky. A jen tak pro představu, v roce 1833 naměřili v tento den pouhých 8,9 stupně. Kraťa si natáhnout, úsměv nahodit a hurá ven. Víme, jak bude, víkend slunečný, teploty do 30 stupňů.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Řidiči v Lipníku nad Bečvou, pozor na víkendová omezení. Kvůli sportovní akci platí úplná uzavírka Osecké ulice. Objíždí se přes doktora Brzobohatého. Zastavit se musíme i v Litovli, tady začala dlouho očekávaná oprava historického svatojánského mostu. Pro auta zůstane uzavřený až do konce listopadu, chodci ale projdou. Dobrý den a šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: ladíš naše rádio v ten nejlepší možný moment, protože sobota u nás v regionu jede na plné pecky. Někdo vaří poctivé španělské ptáčky, jiný už rozpaluje grill na zahradě a další objíždí výletní místa od Poděbrad až po Loveckou chatu. Za malou chvíli tě čeká rozhovor s top hostem, který ti k téhle atmosféře sedne jak ulitý.
1: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
2: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika.
1: Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
8: Posloucháš? Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem rádiu další reklamní rozhovor startuje právě teď. Je mladá, talentovaná, ambiciozní, slyšíte ji ve znělkách i předělech našeho vysílání. Hraje divadlo, zpívá s kapelou For Good a zdá se, že si plní všechny své sny. Na telefonu vítáme olomouckou herečku a zpěvačku, naši kamarádku Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj Luky, zdravím posluchače.
1: Můžeme mít pocit, že žiješ vysněný život. Je to opravdu taková pohoda?
2: Je to náročné, pohoda to úplně jako vždycky není, ale žiju si svůj sen. Jsem vděčná za to, že se mi daří plnit své sny.
1: My si voláme i proto, že s kapelou For Good představujete nový single a videoklip Světlo a stíny. Co vás inspirovalo právě k téhleté písničce a co bys o ní chtěla prozradit?
2: Videoklip Světlo a stíny, samotný nápad z toho to zasadit do toho retra do 60. let, do staré československé televize, do vysílání, to byl nápad našeho producenta Borise Karlofa, který byl zároveň i režisérem. To je takový můj protest song. Je to ta chvíle, kdy se člověk rozhodne být sám sebou, neposlouchat to, jak by měl žít, všechno dělat podle ostatních, hlavně aby byli ostatní spokojení.
1: Všem našim posluchačům doporučujeme, aby si našli na internetu Natálii Tichánkovou For Good videoklip Světlo a stíny. Já když jsem to viděl poprvé, úplně jsem měl skutečně pocit, že jsme se přepli do té televizní estrády ze 60. let. Co bylo při tom natáčení nejnáročnější?
2: To byla nesmírná zábava, takže asi nic, my to strašně užíváme. A teď, když se na to díváme, tak nás to nesmírně baví, stejně jak tanečník Petr Popov, který tam je trošku znázorněním každého z nás.

0: Vydáte Světlo a stíny na klasické gramofonové desce.
1: Celé album Světlo a stíny je trošku zasazené do těch 60. let. Já jsem svoje party pěvecké zpívala na mikrofon z 56. od Ellie Fitzgerald. V té rychlosti těch streamovacích služeb prostě myslím si, že tohle má svoje kouzlo.
0: A to nejlepší je, že my, posluchači, fanoušci se na té desce můžeme podílet, můžeme na tom mít svůj finanční podíl.
1: Na Hit Hitu nabízíme právě odměny, kde si můžete koupit nějakou odměnu. Máme tam třeba hudební lekci s někým z nás, nebo akustický koncert a tak dále, nebo jenom poděkování. Takže zkrátka na Hit Hitu, když si zadáte prostě projekt Natálie Tichánková Světlo a stíny na vinilu, tak nás tam najdete.
0: Naším hostem byla Natálie Tichánková, olomoucká herečka a jeden z hlasů našeho vysílání a také zpěvačka kapely For Good. Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať má nový single Světlo a stíny spoustu fanoušků. Naslyšenou.
1: Děkuji moc, ahoj.
0: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Informace pro vás, ať máte přehled. Zavítáme do Olomouce. Agáve vykvetla v kaktusovém skleníku výstaviště Flora. Exotická rostlina vykvete jen jednou po několika desítkách let a pak odumře. Ještě stále květ můžeme spatřit. Podívaná potrvá asi do půlky srpna.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Co nového vznikne ve Svitavách? Obyvatelé o tom rozhodli ve sdíleném rozpočtu. U volejbalových kurtů vznikne nová venkovní posilovna a na stadionu veřejné volejbalové hřiště. Obě novinky město postaví nejpozději příští rok, píše o tom Deník.
4: Dopravní stavby v regionu. Připravuje se stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku. Ten do budoucna odvede z města tranzitní dopravu, která míří na Slovensko. Stavba má začít příští rok. Nyní je tu pyrotechnický průzkum.
5: Pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem, které se v této oblasti odehrály na konci druhé světové války. Podle odborníků procházela v dubnu 45 územím Bučovic a Vyškovska frontová linie při bratislavsko-brněnské operaci. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice,
3: vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rýdl.
1: Sport.
6: Taky ve sportu zůstáváme u nás v regionu. Volejbalistky VK Prostějov odstartovali v Národním sportovním centru přípravu na novou sezónu. A cíle pro Datart, Extraligu i Český pohár jsou maximální. Klub útočí přímo na medaile a kádr plánuje ještě posílit. Svěřenkyně Petra Zapletala teď ladí kondici a zpočátku trénují v omezeném složení. Postupně se ale připojí i zahraniční posily a další reprezentantky. První přípravné zápasy se odehrají doma na konci srpna proti Olympu Praha a Brnu. Budeme to sledovat, stejně jako máme v Merku počasí i dopravu. Buďte s námi dál.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
6: Sobota skoro jasná až polojasná, teploty 26 až 30, v neděli nás čeká výrazné oteplení. Na většině území naměříme 29 až 34 stupňů, chladněji bude snad jenom na severovýchodě. Obloha bude po většinu dne jasná až polojasná, teprve k večeru se může objevit nějaká bouřka. Víme, jak bude. Víkend slunečný, letní, sobota do 30, neděle až do 34 stupňů.
7: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Ahoj a dobrý den za volant. Pokud plánujete cestu do Prostějova nebo na letní koupačku, bacha. Od pondělí se v Prostějově úplně uzavře Kralická ulice a nadjezd Vitana. Uzavřen bude i dálniční exit 24 z D46. Jestli míříte k vodě na Olomoucké Poděbrady, připravte se i o víkendu na hustý provoz. Řidiči tam parkují po obou stranách silnice, tak pozor na nebezpečně zúžené průjezdy. Víme, jak se jezdí tady, přejeme krásnou sobotu.
8: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
9: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

0: právě ladíš naše rádio a my hlídáme všechno, o čem se v našem kraji mluví. Od skautských táborů oddílu Lvíčata ze Štěpánova až po taneční výkony na parketu. Už za okamžik projdeme to nejčtenější z regionálních webů a sociálních sítí. Přeju ti pohodové odpoledne plné správných zpráv.
1: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
8: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Celta a Jana Kirchner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.
11: I learned to.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Taky v sobotu sledujeme, o čem se píše na regionálních webech. Olomoucké rozárium se v září promění v ráj pro všechny milovníky skvělého jídla. Na první ročník festivalu Chutě kraje dorazí přes 40 stánků s lokálními i světovými specialitami, kulinářskými hvězdami i bohatým rodinným programem. Čtěte více na webu olomouckyrej.cz. Fakultní nemocnice v Olomouci získala jako jediná v Česku špičkový systém nCarter Pro. Tahle technologie funguje jako ultrapřesná čtečka molekul, která lékařům umožňuje bleskově určit ideální léčbu pro onkologické i neurologické pacienty. Píše web olomouckyreport.cz. Přibývající lesní požáry a vlny horka nutí úřady k zpřísňování pravidel. Co všechno vám na zahradě či u lesa hrozí? Za spalování nepovoleného materiálu mohou fyzické osoby dostat pokutu až 50 tisíc korun, u firem jdou sankce do 100 tisíců. Pozor na pálení trávy i táboráky. Za chyby u ohně hrozí obří pokuty. Čtěte víc na olomouckém deníku. Víme, o čem se píše, a přejeme krásnou sobotu.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Vibe Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Řidiče v Olomouci čeká v Křelovské ulici dopravní omezení. Kvůli stavbě na železničním přejezdu bude silnice 635 od 8. do 11. srpna uzavřena. Místo tedy budeme muset během těchto dní objet po značené objížďce.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Je čas využít nový depozitář. Vlastivědné muzeum v Olomouci stěhuje své archeologické sbírky do nového depozitáře na Wittgensteinově ulici. Během srpna tam přemístí 100 000 nálezů ze skladů v Chudobíně i z centra Olomouce. Jak píše ČTK, pracovníci muzea každý nález zkontrolují, znovu označí a uloží do moderních regálů. Nový depozitář Národního památkového ústavu otevřený v červnu stál 60 milionů korun a pojme téměř 17 000 beden s artefakty. Kyslík ubývá potokům, řekám, rybníkům a dalším vodním plochám na Blanensku. Jak píše deník, vysoké teploty a dlouhé sucho snížily hladiny i kvalitu zdejší vody. Rybáři se tu obávají velkých úhynů ryb. Část chovných vod, které vysychaly, už raději s předstihem vylovili.
1: Sport.
4: Neseme taky novinky z olomouckého hokejbalu. Klub HBK Olomouc, dříve All Blacks, buduje od nuly stabilní základnu a bojuje za to, aby sport pro děti znamenal především skvělou partu a dobré mezilidské vztahy, nejenom nahánění výsledků. Předseda klubu Petr Hanák a trenér přípravky Tomáš Martínek v rozhovoru popisují náročné začátky i současný nárůst zájmu. Klub se zaměřuje výhradně na mládež, od nového roku vystupuje pod novou olomouckou identitou HBK Olomouc s orlicí v logu a intenzivně usiluje o vybudování kvalitního zázemí s bezpečným plastovým povrchem přímo v Olomouci. Celý rozhovor si teď můžete přečíst na webu report.cz. Tolik další zprávy, díky, že posloucháte i o víkendu.
1: Radio Metro.cz, online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole, co na sebe.
4: V neděli se vrací tropy v plné parádě. Teploměry vyletí až na 34. Stín bude opět žádané zboží. Večer se ukáže mrak s přeháňkou anebo bouřkou. Mrkneme na další týden. V pondělí přitopíme pod kotlem ještě víc. Čeká nás minimálně 35 stupňů ve stínu. Místy se do toho zamíchají bouřky. V úterý a ve středu si nad chvilku odfrkneme na přijatelných 26 až 31. Od čtvrtka se zase do toho léto pořádně opře a vyhřeje nás na nekompromisních 36 stupňů Celsia. Víme, jak bude? No vlastně bude hezky. Občas bouřky, teploty nad 30. Skvělé léto pokračuje.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Další dopravní zprávy jsou opět z regionu. Přerov hledá nového dopravce pro své městské autobusy. Vítězná firma bude cestující vozit celých 10 let od roku 2028. Zakázka přesahuje hodnotu 200 milionů korun. Pozor si dávejte aktuálně na Prostějovsku v obci Tištín, kde kvůli budování kanalizace probíhá úplná uzavírka. Objíždí se přes Nezamyslice a Těšice, tady může být silnější provoz. Dobře, dojeďte.
2: Víc energie.

0: sobotní odpoledne nabízí nekonečné možnosti a tohle je rádio, které ti nedovolí se nudit. Za chvíli z rukávu vytáhneme nálož inspirace na volný čas, tipy na skvělou kulturu, dobré jídlo i to nejlepší osvěžení u vody na Nákle nebo na Poděbradech. Přeju ti dobré odpoledne plné parádních zážitků.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
7: Posloucháš?
8: Radio Metropole.

0: pole, kam vyrazit.
1: Taky v sobotu víme, kam vyrazit. Pokud máte chuť na divadlo, olomoucký Leťák dnes kláká na tragédii paní Bovaryová, v neděli na hudební show Adama Plachetky a Ondřeje Havelky. V neděli vás navíc na Poděbradech pobaví i šťavnaté divadelní horory z Poděbrad. Slavit se bude na Hodech ve Štěpánově s písničkami Ivety Bartošové, v neděli s Děda Mládek Illegal Bandem a samozřejmě i s naším rádiem. Nadupané Hody pokračují s naším moderátorem Štěpánem v Přerově, kde to rozjedou Olympik, Janka Kiršner nebo Kamil Střihavka. Rodiny s dětmi natchnou lidové koniny v Příkazích, pohádkové nádvoříčko na zámku v Prostějově nebo hrad Sovinec se Šermíři a Sokolníky. Rockeři by neměli minout sobotní hranice s německými Freedom Call a sportovci nedělní běžecký závod Run and Rave u olomoucké Olympie. Jestli plánujete koupačku, schlaďte se na Poděbradech, náklu i na koupalištích po celém regionu a v kinech vás čeká nový Spider-Man i dětská tlapková patrola.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to gól!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
0: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Pojďte si je poslechnout. Co nového okolo vody v Olomouci? Pravidelnou technologickou odstávkou prochází plavecký stadion v Olomouci. Během této doby je krytý bazén, včetně sauny, uzavřen. A znovu se otevře v pondělí 17. srpna. Letní areál plaveckého stadionu zůstává v provozu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice aktuálně hledá stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
3: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
2: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Úhlednější ulice v Kroměříži. Radnice nechá ohradit některá stanoviště kontejnerů ve městě a v místní části Vážany k zamezení roznášení odpadu větrem. Zástěny zakryjí hnízda tam, kde nelze vytvořit podzemní kontejnery.
1: Sport.
4: Přidáváme ještě aktuální sport. Mezinárodní volejbalová federace rozhodla o návratu Ruska do mezinárodních soutěží. U pořadatelů mužského mistrovství světa 2027 však narazila. Polsko dalo jednoznačně najevo, že ruským reprezentantům neudělí víza pro vstup do země. Polský volejbalový svaz i vláda to zdůvodnili morálními principy a pokračující ruskou agresí na Ukrajině. Ruská strana následně oznámila, že se ze šampionátu dobrovolně odhlašuje, přičemž krok zdůvodnila obavami o bezpečnost hráčů a odmítnutím politických her. Tolik víkendové zprávy, přidávám počasí a dopravu, buďte s námi.
1: Radiometro.cz, online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole, co na sebe.
4: Dnes si od úplného horka na chviličku oddechneme. Teploty se vešplhají na velmi příjemných 24 až 28 stupňů, takže se neuvaříte ani na procházce, ani ve frontě na klobásku na hřišti. Srážky nehrozí a do historického rekordu 36,8 z roku 2015 budeme mít dneska dost daleko. Víme, jak bude. Sobota i víkend skoro jasný až polojasný, teploty 26 až 30 stupňů.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Vysíláme rychlé dopravní zprávy a zároveň dobré zprávy pro řidiče, když jedete z Olomouce na Grigov. Oprava silnice finišuje, plnohodnotný provoz se vrací v pondělí 10. srpna odpoledne. Dobré zprávy hlásíme i ze Šumperska, kde silničáři zrušili kyvadlový režim na tahu Olšany Vyšehoří a klíčová trasa už je po rekonstrukci bez jakéhokoliv zdržení. Víme, jak se jezdí tady, za volant, dobré odpoledne.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

Tohle je rádio, které posílá obří respekt všem, co dneska sekají denní směny. Ať už zachraňuješ životy v nemocnici, nebo daruješ plazmu. Už

0: Za chvilku otevřeme náš praktický letní servis plný vychytávek, které ti zpříjemní zbytek dne. Děkujeme za poslech a přeju ti lehkou směnu nebo zasloužený relax, hrneme ti dál pořádné hity.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doraž na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
8: Posloucháš?
9: Radio Metropol.

0: Ahoj, dobrý den, v létě spolu jezdíme na tobogánech, fičíme vodními roudami v Olomouckém, Prostějovském i Vyškovském akvaparku, ve Šternberském akvacentru, tobogán je také na bazénu ve Svitavách anebo v Blansku. A my si tady s kolegy ve studiu říkáme a tipujeme. Jak je asi dlouhý ten úplně nejdelší tobogán na světě? Hledáme na internetu a našli jsme. Světový rekord drží Malajzie. Tamní tobogán The Longest měří neuvěřitelných 1111 metrů. To je jako kdybychom za sebe postavili 11 fotbalových hřišť. Na start nás vyveze lanovka, sedneme na nafukovací kruh a přes 3 minuty jedeme zatáčkami, tunely i tropickou džunglí. Tohle je super zajímavost na koupák. Zkuste se zeptat rodiny, hele, víte, kde je nejdelší tobogán na světě a jak dlouho se po něm jede? My jsme si teď na našem rádiu řekli, že je v Malajzii, jmenuje se The Longest, má 1111 metrů a jízda po něm trvá přes 3 minuty. Projeli byste se?
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Posloucháš? Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Senicí na Hané, nyní je tu výluka. Vlaky tu nebudou jezdit až do 18. srpna. Provoz tu zajistí náhradní autobusová doprava podle výlukového řádu. Podrobně na webu ČD.cz.
4: Vlaky v úseku Senice na Hané, Kostelec na Hané, Prostějov, hlavní nádraží pojedou bez omezení. Informace k výluce, včetně výlukového jízdního řádu, jsou k dispozici na webu Českých drah a také v aplikaci Můj vlak. Výlukové jízdní řády budou zveřejněny také ve všech dotčených stanicích a stávkách.
3: Doplňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči, po novém už jezdíme na Šumpersku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že skončila oprava úseku silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím. Silničáři tu od června opravovali rozsáhlé trhliny po dlouhodobém dopravním zatížení. Nicméně dále na silnici 11 na severu Olomouckého kraje se ještě pracuje. Dělníci na místě ještě dokončují drobnosti, už tedy převážně bez omezení provozu této silnice vedoucí dále na Králíky. Rekonstrukce vyšla na skoro 26 milionů korun.
1: Sport.
5: Nejlepší česká plavkyně Bára Simanová se po dlouhé pauze zaviněné zdravotními potížemi vrací na scénu. Chystá se na mistrovství Evropy v Paříži. Naše reprezentantka bude obhajovat dvě zlaté medaile z Bělehradu, tentokrát však bude čelit výrazně silnější konkurenci. Jejím hlavním cílem je posunout své osobní maximum na 200 volným způsobem pod hranici 1,55. V Paříži čeká náročný program, včetně stovky králů, motýlka a štafety, přičemž v hledišti podpoří i její partner, čerstvý mistr světa v šermu Aleksandr Šupenič. Tolik víkendové zprávy, máme i počasí a dopravu, tak poslouchejte dál.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víkend nám namíchá přímo ideální drink na obloze. Sluníčko, mírný vánek, pohodových 27 až 30 stupňů Celsia, žádné brutální tropy, žádné deštníky. A jen tak pro představu, v roce 1833 naměřili v tento den pouhých 8,9 stupně. Kraťa si natáhnout, úsměv nahodit a hurá ven. Víme, jak bude, víkend slunečný, teploty do 30 stupňů.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Řidiči v Lipníku nad Bečvou, pozor na víkendová omezení. Kvůli sportovní akci platí úplná uzavírka Osecké ulice. Objíždí se přes doktora Brzobohatého. Zastavit se musíme i v Litovli, tady začala dlouho očekávaná oprava historického svatojanského mostu. Pro auta zůstane uzavřený až do konce listopadu, chodci ale projdou. Dobrý den a šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.

0: sobotní odpoledne přímo vybízí k malé dávce vědomostí. Za okamžik v kalendáři proklepneme známé tváře i divoké historické milníky, které se nesmazatelně zapsaly do dnešního data. Děkujeme za každý okamžik, kdy ladíš naše rádio. Přeju ti dokonalý podvečerní restart. Valíme ti dál nejlepší muziku.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek?

0: nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geissler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geissler, vaše úklidová firma.
1: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je sobota 8. srpna, dneska je Mňau den, vysvětlím za chvilku. Seznam oslavenců je nabitý, svíčky na dortu sfoukává tenisový majstro Roger Federer, Oscarová legenda Dustin Hoffman, kanadský krasavec Shawn Mendes nebo kytarový virtuos Štěpán Rak. Slavíme i lokálně u nás, narozeniny má olomoucká házenkářská legenda a čtyřnásobný nejlepší házenkář České republiky David Juříček a taky elitní daňový poradce Richard Sokol. Pánové, všechno nejlepší. Na závěr ještě perlička, v tento den v roce 1963 došlo v Anglii k velké slavné velké vlakové loupeži. Pamatujete, gang 15 chlapíků z poštovního vlaku ukořistil 2,5 milionu liber v malých bankovkách. Ať už slavíte svátek nebo narozeniny, užijte si den naplno, legálně a v naprosté pohodě. Svátek má dneska Soběslav a Mňau den připomíná oficiální Mezinárodní den koček. Je sobota 8. srpna.
0: Metropole právě dnes. Radio Metropole.

0: vibe Rádia Metropole.
1: Metropole.
0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Informace pro vás, ať máte přehled. Zavítáme do Olomouce. Agáve vykvetla v kaktusovém skleníku výstaviště Flora. Exotická rostlina vykvete jen jednou po několika desítkách let a pak odumře. Ještě stále květ můžeme spatřit. Podívaná potrvá asi do půlky srpna.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Co nového vznikne ve Svitavách? Obyvatelé o tom rozhodli ve sdíleném rozpočtu. U volejbalových kurtů vznikne nová venkovní posilovna a na stadionu veřejné volejbalové hřiště. Obě novinky město postaví nejpozději příští rok, píše o tom Deník. Dopravní stavby v regionu. Připravuje se stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku. Ten do budoucna odvede z města tranzitní dopravu, která míří na Slovensko. Stavba má začít příští rok. Nyní je tu pyrotechnický průzkum.
4: Pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem, které se v této oblasti odehrály na konci druhé světové války. Podle odborníků procházela v dubnu 45 územím Bučovic a Vyškovska frontová linie při bratislavsko-brněnské operaci. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice,
3: vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rýdl.
5: Sport. Taky ve sportu zůstáváme u nás v regionu. Volejbalistky VK Prostějov odstartovali v Národním sportovním centru přípravu na novou sezónu. A cíle pro Datart, Extraligu i Český pohár jsou maximální. Klub útočí přímo na medaile a kádr plánuje ještě posílit. Svěřenkyně Petra Zapletala teď ladí kondici a zpočátku trénují v omezeném složení. Postupně se ale připojí i zahraniční posily a další reprezentantky. První přípravné zápasy se odehrají doma na konci srpna proti Olympu Praha a Brnu. Budeme to sledovat, stejně jako máme v Merku počasí i dopravu. Buďte s námi dál.
6: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Sobota skoro jasná až polojasná, teploty 26 až 30. V neděli nás čeká výrazné oteplení. Na většině území naměříme 29 až 34 stupňů, chladněji bude snad jenom na severovýchodě. Obloha bude po většinu dne jasná až polojasná, teprve k večeru se může objevit nějaká bouřka. Víme, jak bude. Víkend slunečný, letní, sobota do 30, neděle až do 34 stupňů.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Ahoj a dobrý den za volant. Pokud plánujete cestu do Prostějova nebo na letní koupačku, bacha. Od pondělí se v Prostějově úplně uzavře Kralická ulice a nadjezd Vitana. Uzavřen bude i dálniční exit 24 z D46. Jestli míříte k vodě na Olomoucké Poděbrady, připravte se i o víkendu na hustý provoz. Řidiči tam parkují po obou stranách silnice, tak pozor na nebezpečně zúžené průjezdy. Víme, jak se jezdí tady, přejeme krásnou sobotu.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: právě ladíš naše rádio a podvečerní pohoda si říká o pořádně šťavnaté interview. Už za chvíli ti nabídneme rozhovor s inspirativní osobností, která tě dostane svými názory i skvělým nadhledem. Obrovské díky, že držíš skvělou partu s naším rádiem. Přeju ti báječný podvečer, hoď nohy nahoru a užívej si volno.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
3: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
4: Posloucháš?
5: Radio Metro.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, že naše rádio můžete poslouchat doma, v práci, za volantem nebo taky na letecké dovolené u moře. Ano, leteckým dovoleným se věnujeme v našem prázdninovém speciálu Pas anebo občanka. A které suvenýry nám mohou po návratu pokazit radost z dovolené? I to jsou témata, které teď probereme s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Těšíme se na leteckou dovolenou. Otázka zní, kdy potřebujeme na letišti mít cestovní pas a kdy nám stačí jen obyčejná občanka.
2: Pokud cestujete v rámci Evropské unie, tak stačí občanský průkaz. Jakmile ale letíte mimo Evropskou unii nebo schengenský prostor, potřebujete už cestovní pas. Je důležité si tuto informaci ověřit už před cestou, protože každá destinace má svá pravidla. Velmi důležitá je platnost dokladů. Některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu, takže nestačí, že platí po dobu dovolené.
1: Každá dovolená jednou skončí. A potom nasedneme zpátky do letadla a letíme domů. A člověk by mohl mít potřebu si z té dovolené sebou něco vzít. Třeba mušle, korály, písek, kamínky, oblázky. Na co si dát pozor při návratu ze zahraničí? Co si raději do kufru nepřibalovat? Co může způsobit problémy?
2: Určitě je dobré myslet na to, co si ze své dovolené vezete zpět. Zejména potraviny, alkohol, tabák mají své různé omezení. Další věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je přesně tak, jak říkáte, mušle, korály nebo výrobky z chráněných živočichů. Ne všechno, co si můžete koupit na dovolené, si můžete legálně přivést domů. Platí vždy to, že pokud si nejste jistí, je lepší si to předem ověřit.
1: No, nejenom, že bychom potom mohli mít problémy na letišti, ale také s letišní policií.
2: Přesně tak.
1: Děkujeme za další užitečné tipy. Přejeme šťastnou cestu všem dovolenkářům s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: V neděli se vrací tropy v plné parádě. Teploměry vyletí až na 34. Stín bude opět žádané zboží. Večer se ukáže mrak s přeháňkou anebo bouřkou. Mrkneme na další týden. V pondělí přitopíme pod kotlem ještě víc. Čeká nás minimálně 35 stupňů ve stínu. Místy se do toho zamíchají bouřky. V úterý a ve středu si nad chvilku odfrkneme na přijatelných 26 až 31. Od čtvrtka se zase do toho léto pořádně opře a vyhřeje nás na nekompromisních 36 stupňů Celsia. Víme, jak bude? No vlastně bude hezky. Občas bouřky, teploty nad 30. Skvělé léto pokračuje.
1: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole, podporujem domácí muziku.

0: tohle je rádio naladěné na večerní jízdu a u našich posluchačů to dneska pořádně žije. Oslavují se narozeniny, sedmdesátiny i čerstvé padesátky, takže se slaví ve velkém stylu. Za malou chvíli probereš ta nejčtenější témata, o kterých se dnes nejvíce debatuje na regionálních webech. Děkujeme za poslech a za to, že v tom jedeš s námi. Přeju ti naprosto perfektní večer a k tomu nálož skvělé muziky.
1: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled. Proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Taky v sobotu sledujeme, o čem se píše na regionálních webech. Olomoucké rozárium se v září promění v ráj pro všechny milovníky skvělého jídla. Na první ročník festivalu Chutě kraje dorazí přes 40 stánků s lokálními i světovými specialitami, kulinářskými hvězdami i bohatým rodinným programem. Čtěte více na webu olomouckyrej.cz. Fakultní nemocnice v Olomouci získala jako jediná v Česku špičkový systém Encounter Pro. Tahle technologie funguje jako ultrapřesná čtečka molekul, která lékařům umožňuje bleskově určit ideální léčbu pro onkologické i neurologické pacienty. Píše web olomouckyreport.cz. Přibývající lesní požáry a vlny horka nutí úřady k zpřísňování pravidel. Co všechno vám na zahradě či u lesa hrozí? Za spalování nepovoleného materiálu mohou fyzické osoby dostat pokutu až 50 tisíc korun, u firem jdou sankce do 100 tisíců. Pozor na pálení trávy i táboráky. Za chyby u ohně hrozí obří pokuty. Čtěte víc na olomouckém deníku. Víme, o čem se píše, a přejeme krásnou sobotu.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Tohle je
0: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Andrea Fiorino, Master Mix.
3: Master Mix.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Chris Cross jsou legendární americké hiphopové duo, které v 90. letech rozvlnilo taneční parkety po celém světě. Jejich energie a jedinečný styl jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a nostalgie. Připrav se na dávku klasiky s pořádnou šťávou. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další legendy.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

Tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádný energický nápoj pro tvůj mozek. Nabudí tě a nenechaj klidným. V jeho tvorbě se snoubí moderní zvuky s jemným citem pro melodii, což z něj dělá jednoho z těch, na které rozhodně stojí za to si dát pozor. Nestrácej se, další info

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

Tady je tvoje metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses nemohl zastavit. Topik je známý svým svěžím stylem plným energie a groovu, který tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší pořádnou

Tady je tvoje metropole. Duke Dumont je anglický DJ a producent, který na taneční scéně vyniká svými chytlavými a stylovými skladbami. Jeho hudba je jako ten kámoš, co tě vždycky dostane na taneční parket. Spojuje moderní elektroniku s příjemnými melodiemi a groovem, který tě nepustí. Připrav se na pořádnou dávku taneční energie. Zůstaň naladěný.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Riton je britský producent a DJ, který svými energickými tanečními tracky baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nikdy nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Riton umí spojit klasické house prvky s moderním zvukem, takže tě rozhýbe na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční pecky. It's Friday, then.

co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fast Boy je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na legendu, kterou zná snad každý. Neil Diamond je písničkář s hlasem, který dokáže zahřát jako starý dobrý svetr a přitom vyprávět příběhy, které osloví všechny generace. Jeho písně nejsou jen skladby, jsou to chvíle plné emocí, nostalgie i radosti. Kdyby hudba byla časem, Neil Diamond by byl mostem mezi minulostí a současností. Jeho charisma a vášeň jsou nezaměnitelné a proto zůstává stále na vrcholu. Neodcházej od rádia, protože na Metropolitě

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem rádiu další reklamní rozhovor startuje právě teď. Je mladá, talentovaná, ambiciozní, slyšíte ji ve znělkách i předělech našeho vysílání. Hraje divadlo, zpívá s kapelou For Good a zdá se, že si plní všechny své sny. Na telefonu vítáme olomouckou herečku a zpěvačku, naši kamarádku Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj Luky, zdravím posluchače.
1: Můžeme mít pocit, že žiješ vysněný život. Je to opravdu taková pohoda?
2: Je to náročné, pohoda to úplně jako vždycky není, ale žiju si svůj sen. Jsem vděčná za to, že se mi daří plnit své sny.
1: My si voláme i proto, že s kapelou For Good představujete nový single a videoklip Světlo a stíny. Co vás inspirovalo právě k téhleté písničce a co bys o ní chtěla prozradit?
2: Videoklip Světlo a stíny, samotný nápad z toho to zasadit do toho retra do 60. let, do staré československé televize, do vysílání, to byl nápad našeho producenta Borise Karlova, který byl zároveň i režisérem. To je takový můj protest song, je to ta chvíle, kdy se člověk rozhodne být sám sebou, neposlouchat to, jak by měl žít, všechno dělat podle ostatních, hlavně aby byli ostatní spokojení.
1: Všem našim posluchačům doporučujeme, aby si našli na internetu Natálii Tichánkovou For Good videoklip Světlo a stíny. Já když jsem to viděl poprvé, úplně jsem měl skutečně pocit, že jsme se přepli do té televizní estrády ze 60. let. Co bylo při tom natáčení nejnáročnější?
2: To byla nesmírná zábava, takže asi nic, my to strašně užíváme. A teď, když se na to díváme, tak nás to nesmírně baví, stejně jak tanečník Petr Popov, který tam je trošku znázorněním každého z nás.

0: Vydáte Světlo a stíny na klasické gramofonové desce.
1: Celé album Světlo a stíny je trošku zasazené do těch 60. let. Já jsem svoje party pěvecké zpívala na mikrofon z 56. od Ellie Fitzgerald. V té rychlosti těch streamovacích služeb prostě myslím si, že tohle má svoje kouzlo.
0: A to nejlepší je, že my, posluchači, fanoušci, se na té desce můžeme podílet, můžeme na tom mít svůj finanční podíl.
1: Na Hit Hitu nabízíme právě odměny, kde si můžete koupit nějakou odměnu. Máme tam třeba hudební lekci s někým z nás, nebo akustický koncert a tak dále, nebo jenom poděkování. Takže zkrátka na Hit Hitu, když si zadáte prostě projekt Natálie Tichánková Světlo a stíny na vinilu, tak nás tam najdete.
0: Naším hostem byla Natálie Tichánková, olomoucká herečka a jeden z hlasů našeho vysílání a také zpěvačka kapely For Good. Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať má nový single Světlo a stíny spoustu fanoušků. Naslyšenou.
1: Děkuji moc, ahoj.
0: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alok umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

Tady je tvoje metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší párty, kde je každý moment plný emocí. Tak zůstaň naladěnej, protože

Hele, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

Tady je tvoje metropole. Disco Fries je DJské duo, které do taneční scény přináší energii a skvělý groove. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky na mejdání

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Loreen je švédská popová zpěvačka, která svou silou hlasu a emocí dokáže vtáhnout posluchače do svého světa. Její hudba je jako ta kamarádka, která ti přinese jak energii, tak i hloubku. Připrav se na pořádnou porci emocí a taneční krásy, která tě rozhýbe a zároveň pohladí po duši. Loreen je zkrátka fenomén, který musíš znát. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

0: vibe Rádia Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právě je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

tady je tvoje metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Heidi Klum, která není jen světovou modelkou, ale taky umí dostat energii do světa hudby a show.

biznisu. Heidi ví, jak zaujmout. Ať už na mole nebo u mikrofonu, její styl je unikátní a přitahuje pozornost. Je jako ten kámoš, co do každé party přináší šmrnc a nikdy mu nechybí ta správná dávka humoru. Pokud chceš cítit ten mix elegance a zábavy, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme další skvělé příběhy